0: Rádio Vysočina.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Venku padají teplotní rekordy nebo leje. Schovejte se v příjemně klimatizovaném Freeportu. Už tento pátek 10. července startuje Freeport Friday a slevy napříč celým centrem. A bonus? Lind slaví 15 let. Nakup teda 450 korun se slevou 20% a vychutnejte si luxusní ledovou čokoládu. Freeport Fashion Outlet Hatě.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
0: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: Rádio Vysočina. Semifinále Snapback ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mammuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
1: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 17. července v Jihlavském amfiteátru. Těšíme se na vás.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
12: No včera bylo pozdě.
13: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: For Camping. Venku je nám krásně.
1: Tady chci bydlet.
0: Venku?
1: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
0: A kde bude ložnice?
1: Na louce pod hvězdami.
0: To je ale velká ložnice.
1: Největší na světě.
0: No jo. A co koupelna?
1: No, v potoce.
0: A sousedi?
1: Už se hlásí.
0: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
1: Jo, tady nám je krásně.
0: For Camping. Venku je nám krásně.
2: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od For Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné pondělí, je 7 hodin a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Přestože obecně platby pro zubaře v posledních letech rostou, zvýšení úhrady podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zatím v plánu není. Jubilejních 80 let slaví 6. července, tedy dnes jeden z nejslavnějších akčních hrdinů Hollywoodu. Sylvester Stallone je dnes divákům znám jako Rocky Balboa, John Rambo či Barney Ross. Jeho cesta na vrchol byla trnitá, on však s buldočí úrputností bojoval a dodnes patří k největším hollywoodským hvězdám. A pojďme také na fotbal. Brazílie první světový titul od roku 2002 nezíská. Kanarci prohráli v osmi finále s Norskem 1-2 a severského soupeře ani na pátý pokus neporazili. Oba norské góly vstřelil kanonýr Erling Haaland. Brankář Nyland vychytal všechny brazilské pokusy, včetně penalty Bruna Guimarães. Inkasoval až v závěru nastaveného času rovněž z pokutového kopu, který proměnil střídající Neymar. Anglie i přes víc než půlhodinové oslabení porazila na azteckém stadionu domácí Mexiko 3-2 a je po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Vysočina Gladiators zve na semifinále nejvyšší ligy amerického fotbalu v Česku. V něm doma vyzve přerovské Mamuty. Na zápas můžete vyrazit netradičně dnes od 15.45 na stadion na Stoupách v Jihlavě. Hráče čeká nekompromisní zápas o všechno. Vítěz postoupí do Tipsport Czech Bowl, poraženému skončí sezóna. Z Jihlavy Markéta Báťová.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Sváteční den přinese oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima o něco nižší než včera, a to na 23 stupních Celsia.
4: Krásné sváteční pondělí, 2 minuty po 7 hodině, s vámi Kateřina Pechová. Vy, co máte nohy nahoře a užíváte si to pondělí v klidu, tak samozřejmě gratuluju. Vy, co musíte pracovat i tak, nebojte, to zvládnem. A to společně s těmi nejlepšími hity. Za chvíli Hozier a teď už je tu Verona a Hey Boy.

Ozier a Too Sweet, posloucháte Hit Radio, krásné ráno všem. Dneska je 6. července, Česko se zastavilo na státní svátek a v kalendáři svítí datum 1415. Kostnice, jeden hodně tvrdohlavý kazatel, ano, připomínáme si Jana Husa, bojovníka za pravdu boží i lidskou, ale zkuste si ho představit v roce 2026. Protože to by rozhodně byl influencer, což byl víceméně už tenkrát, jo. Jen myslím, že by místo boje proti odpustkům bojoval třeba proti algoritmu sociálních sítí, jo. Miluji pravdu a žij pravdu je něco, co by dneska socky a umělou inteligenci asi dost rozesmálo. No a on by zoufale psal na ten Facebook, že pravda vítězí, ale algoritmus ji schovává na druhou stránku. Jeho citáty by se dávaly na tričku v levných řetězcích, jo. Představte si to. Stojíte v řadě u pokladny a před váma je někdo, kdo má na zádech milujte se, pravdy každému přejte a přitom právě v uličce srazil důchodkyni vozíkem. Mimochodem ano, Hus byl první obětí cancel culture, jenom místo smazání z Twitteru ho smazali ze světa. Takže Jane, myslíme na tebe, byl jsi frajer. Teď už do uší Imagine Dragons a jejich Wrecked, tak si to užijte.

0: is falling down. Leonie teď v éteru Hit Rádia, krásné ráno. A co, kdo z vás ještě stále ponocuje u fotbalu? Jakože, myslím, že spousta lidí se přestala dívat, když jsme vypadli, jo, chápu. Ale nudný to rozhodně není, protože jenom dva dnešní výsledky, což jste slyšeli i ve zprávách. Každopádně Anglie pokročila v osmifinále, že jo. Co je zásadní, tak porazila domácí Mexiko, tam to bude asi teďko hodně divoký. Každopádně vítězný gól dával kdo jiný než Harry Kane. Norsko vyřadilo Brazílii a tam zastřelil Haaland, jo. Je to v podstatě takovej turnaj legend. Uvidíme, který z nich uvidíme vlastně na tom dalším mistrovství světa za 4 roky. Jo, hlavní osobnosti tady vyloženě táhnou svoje týmy, Messi, Ronaldo, Mbappé. Každý velký favorit má svého kapitána, což je na tom vlastně to krásný. Takže kdo ještě koukáte, sledujete, sledujte dál, to bude ještě hezký fotbal. A krásný to bude i tady u nás. Lucenzo a Don Omar, Like It nebo Taylor Swift, už za chvilku.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečeva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Ha, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
6: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
7: Jezdím u Nikotransu. To je 6 dní za volantem a 6 dní volna. Proto už tuhle sobotu vyrážím do Pacova, kde v 16 hodin startuje OMV mistrovství České republiky ve sprint motokrosu. Přidej se k týmu Nikotrans a nastav si režim podle sebe. www.nicotrans.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift s námi na Hit Radio. Krásné ráno, 7:30, teď aktuální ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Gorila Fatu je považována za nejstaršího žijícího zástupce svého druhu v zajetí na světě. Oslavila v berlínské zoologické zahradě své 69. narozeniny. Chovatelé ji při této slavnostní příležitosti připravili speciální dort z ovoce, zeleniny a rýže. V Ghaně se těší obrovské popularitě takzvané fantazie rakve, které proměňují pohřby v barevné oslavy života. Místní řemeslníci vyrábějí rakve ve tvarech aut, ryb, zeleniny nebo nástrojů, které nejlépe vystihují profesi či celoživotní vášeň zesnulého. Tento unikátní zvyk přitahuje pozornost turistů i uměleckých sběratelů z celého světa. Nadšený konstruktor strávil více než 2 roky stavbou plně pojízdného automobilu, který je složen výhradně z kostek populární stavebnice Lego. Vozidlo je poháněno speciálním elektromotorem a dokáže vyvinout rychlost až 30 km za hodinu. Tento unikátní mechanický kousek nyní putuje po světových výstavách a sklízí obdiv fanoušků.

Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio, krásné ráno všem. Mimochodem dneska je Mezinárodní den líbání a Světový den polibku. Jo, včera bylo obětí zadarmo, že jo? A tak pokračujeme, stupňuje se to očividně. Každopádně, jo, teď taky vyšla studie, která ukazuje, že majitelé psů častěji líbají svého psa než svého partnera, nebo pusinkujou, jo? No, ale vlastně to skoro dává smysl, pač ten pes váš většinou neštve tak často, že jo? Tak nezapomeňte dneska Mezinárodní den líbání a Světový den polibku, tak to hezky oslavte. Třeba těmi nejlepšími hity za chvíli Global DJs nebo Krištof a Dominika Laďa.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Semifinále s Nebebex ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve
7: Under Armour makes you better.
6: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
8: Říkáš si, až od pondělí, až příští měsíc, až po létě? Je ti to povědomé? Ne, začni právě teď. Příští týden si nenech ujít naše sociální sítě Hitrádia a vyhraj permice, osobního trenéra, jídelníček na míru a proměň svůj sen ve skutečnost. Startuje totiž soutěž Jsem ve formě s fitness centrem Fit People. Fit People a Hitrádio, protože nejlepší čas začít je právě teď.
9: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
10: Teď v létě?
11: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
12: Nahoru za zážitky.
13: Nahoru Resort Monínec.
12: Letní aktivity park, jede naplno.
13: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
12: Maxi skluzavka.
13: Lanový park.
12: Elektrokoloběžky.
13: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
12: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
13: Všechny atrakce najdete na www.nahoru.cz.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
15: Vinnetou!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
19: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, UniCredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné pondělí, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů. Zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. Část z nich ale čeká i zvýšený nápor ve svých ordinacích a obávají se přehlcení systému, a to hlavně v prvních dnech fungování. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují, protože se dny se zákazem prodeje střídají bez jasné logiky. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice neshodnou. Zatímco lidovci navrhují velké obchody zavřít o všech svátcích, občanští demokraté, starostové a motoristé by regulaci úplně zrušili a nechali rozhodnutí na samotných obchodnicích. Opoziční hnutí ANO chce o tématu teprve diskutovat. Čeští basketbalisté budou mít jasno o tom, zda postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Kataru. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vidět hned po utkání s Estonskem. Pokud nezvítězí o 33 či více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem hraný od 8 večer. Přímý přenos zápasu Česko-Estonsko začíná od 16:55. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Nazujte terénní boty, dnes můžete v Jihlavě vyrazit na komentovanou procházku na legendární zaječí skok. S průvodcem projdete lokalitu Stříbrných starých hor. Trasa je středně náročná, měří 6,5 kilometru a začíná ve 13 hodin u železniční stanice Staré hory. Prohlídku povede průvodce brány Jihlava Marek Skřivánek, z Vysočiny Markéta Báťová.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přehánkami. Odpolední maxima dnes o něco nižší než včera na 23 stupních Celsia.
8: Krásné ráno, 3:08. Doufám, že máte hezké sváteční pondělí. No k tomu další hity, jak jinak. Za malou chvíli Rose, taky Hunter X, teď už ale Naughty Boy a Sam Smith. Tak si to užijte.

Hunter X s námi v Féteru Hit Rádia. Krásné ráno všem. A prosím vás, jestli jste ještě o prodlouženém víkendu nebyli v zoo, tak jděte do zoo. Fakt, protože po všech zoo v Česku se teď klubou malí plameňáci. Je to strašně roztomilý, oni se reálně rodí šedí, jo, dobrý. Co je ale jedna taková velmi edukační věc, jo. Tak první měsíce krmí rodiče své potomky speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Pokud jste se oklepali, tak naprosto správně. Tak jenom, že pro vaše děti to může být skvělá škola, aby věděli, jak mohou být šťastné, že se narodili vám a ne plameňákům. A že ten oběd je vlastně fantastický.

0: Final Masquerade, to jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A prosím vás, žádnou paniku, všechno je to dobrý, obchody jsou otevřené. Ano, tohle jsou ty dva státní svátky, kdy jsme v pohodě, jo? Kdy předtím nenastane takový ten apokalyptický jeb, kdy vám před nosem vykoupí mouku, droždí, jako kdyby mělo být zavřeno další 4 měsíce. Takže v pohodě. Pokud vám něco chybí, normálně si přes den můžete udělat víkend do obchoďáku, výlet do obchoďáku, jo, úplně v pohodě. Máte čas, nikam nespěchejte, jen si užívejte to hezký pondělí. Další hity k tomu, za chvíli víkend, taky Divoký byl nebo David Kushner.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Dotace z Fatre jsou zpět.
6: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
5: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
6: Ti, co sousedům staví novostavbu.
5: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
7: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
8: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
9: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
10: Venku padají teplotní rekordy nebo leje. Schovejte se v příjemně klimatizovaném Freeport. Už tento pátek 10. července startuje Freeport Friday a slevy napříč celým centrem. A bonus? Lind slaví 15 let. Nakupte na 450 korun se slevou 20% a vychutnejte si luxusní ledovou čokoládu. Freeport Fashion Outlet Hatě.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio, krásné dopoledne, teď ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, tým pekařů v Itálii vytvořil nový světový rekord, když upekl gigantickou pizzu o celkové ploše přesahující 1000 metrů čtverečních. Na její výrobu padly tuny mouky, sýru mozzarella a rajčatové omáčky a pečení trvalo celou noc. Po oficiálním přeměření byla obří pizza rozkrájena a rozdána charitativním organizacím. Muž z Marylandu uklízel nepořádek při hrádce svého auta a narazil na starý stírací los, který si koupil před několika měsíci. Když se rozhodl los setřít, zjistil, že vyhrál hlavní cenu v hodnotě $1 milionu. Výherce uvedl, že los původně úplně ztratil z dohledu a na výhru přišel jen naprostou náhodou. Oslava výročí svatby v luxusní restauraci skončila pro jeden manželský pár nečekaným finančním bonusem a velkým překvapením. Žena při konzumaci objedených ústřic narazila na tvrdý předmět, ze kterého se vyklubala vzácná přírodní perla. Klenotník později potvrdil, že perla má vysokou hodnotu díky svému dokonalému tvaru a lesku.

0: Kamarád Chubby Mind, posloucháte Hit Radio. Máme tady jednu kuriozitu z Japonska. Tam totiž policie vyšetřuje jistého Yoshita. Ten prořízl jednu z pneumatik u auta 43-leté ženy jenom proto, aby jí potom nabídl pomoc a mohl se s ní dát do řeči. Ukázalo se, že to tenhle pán neudělal poprvé a nejspíš se takto pokouší seznámit už řadu let. Prořízl pneumatiku tisícovce žen. Wow, jakože já chápu, když chce být chlap za hrdinu, ale myslím, že se to dá udělat i líp. Tenhle pán je ano, stále svobodný. To je ale překvapení. Tak pánové, jo, půjdem na to nějak jinak. Třeba té milé pusté hezkou písničku. Za chvíli Coldplay, Cyril nebo Pink, tak buďte s námi.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café.gusto.cz
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
9: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné pondělí, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Už od předškolního věku jsou v Česku tradicí kurzy plavání. Rozsáhlá síť veřejných bazénů, plováren a koupališť dává dojem, že Češi jsou skvělí plavci. Podle statistika odborníků se ale v Česku ročně utopí co do počtu srovnatelné množství lidí jako ve státech, které obklopuje moře. Výjimkou nejsou ani děti. Právě léto patří k nejkritičtějším obdobím. Bezpečnost dětí někdy podcení i rodiče, třeba důvěrou v nafukovací plavecké pomůcky. Kratší čekací lhuty, osobní lékař i plynulá návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky pro jednotlivce i firmy. Tyto nadstandardní služby placené klienty lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Fotbalisté Brazílie první světový titul od roku 2002 nezískají. Kanárci prohráli v osmi finále s Norskem 1-2 a severského soupeře ani na pátý pokus neporazili. Oba norské góly střelil kanonýr Erling Haaland. Brankář Nyland vychytal všechny brazilské pokusy, včetně penalty Bruna Guimaraeše. Inkasoval až v závěru nastaveného času rovněž z pokutového kopu, kterou proměnil střídající Neymar. Ve druhém zápase Anglie i přes víc než půlhodinové oslabení porazila po dvou gólech Bellinghama a jednom Kanea na azteckém stadionu domácí Mexiko 3-2 a je po třetí v řadě mezi osmi nejlepšími týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Ve čtvrtek 9. července startují letníky na Nahajlose v Jihlavě. Dnes to odstartuje hudební životopisní snímek Michael. Promítání začne ve 21 hodin. Další promítání je na programu 23. července a film Otec, matka, sestra, bratr. Vstupenky si můžete koupit online anebo na místě. Občerstvení je zajištěné. Z Jihlavy Markéta Báťová.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, odpolední maxima na 23 stupních Celsia.
11: Krásné dopoledne, 9:03 s vámi stále Kateřina Pechová. Doufám, že si užíváte to sváteční pondělí. Další hity k tomu, za chvíli s námi Rihanna a teď Kid Laroi a Justin Bieber. Jdeme na to.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Chest to chest.

co vy a mobily na táborech? Schválně. Pojďte mi napsat na 777-937-777. Myslíte si, že by děti měly používat na táboře telefony? Nebo prostě je to lepší bez nich? Co vy a vaše nejoblíbenější vzpomínka na tábor? Máte nějakou takovou? Pěkně bez telefonů, bez všeho, v holínkách. Pojďte mi napsat 777-937-777. A k tomu Eva Farna a Mirai.

0: Mando Diao na Hit Radio a vaše děti dost možná na cestě na tábor. Dámy, řešíme, jestli telefony ano nebo ne. Vesměs se shodujete, že spíš ne, aby si děti taky užili ten čas bez toho. Těma hrama, tím trávit čas společně. Třeba Luca píše, že tam mají děcka mobily na poledňák. Což jako v pohodě, kdo chce spát, spí, kdo nechce spát, scrolluje, že jo, víme. Ale jinak obecně říkáte, že spíš úplně bez. Taky píšete svoje vzpomínky. Luca třeba ještě právě píše, že si pamatuje, jak měla hlídku a kluk, co se jí líbil, jí donesl buryřonky a ona s ním ani nemohla jít tančit. Ano, ty první lásky, ty vznikají většinou právě na táborech. No a výbornou vzpomínku posílá Šárka. Prosím vás, to se stane i letos, počítejte s tím, jo. Pamatuje si na to, když syn jel poprvé a přijel zpátky, měl na sobě pyžamo, byl špinavý, počmáraný podpisy, ale spokojený. Když jsem otevřela kufr, mohla jsem ho s klidným svědomím uložit zpátky do skříně. Nic nezašpinil, nepoužil, což je jako fantastický, jo. Vy teďkon přesně balíte, přemýšlíte, kolik triček, kolik kalhot. Takhle, to dítě si vezme ty trička. Maximálně. A to, když bude jako i jo divoký. Dvě. Fakt. Hlavně ať mají holínky, něco teplýho. No pohodička, ale Farben, Miles Smith nebo Ford Miner už za chvilku.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Dvakrát ohneš hřbet a máš česnek hned. Přijeďte si pro kvalitní český do svazku vázaný česnek, cena 75 korun za kilo. Prodej právě začíná v obci Hradec u Letče nad Sázavou. www.joseva.cz. Joseva.cz.
14: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
15: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
16: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

Ale Farben, Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio. No pozor, protože aktuálně hrajeme samozřejmě o další krásné ceny z top e-shopu s outdoor vybavením for camping. A vy byste tak měli opět se trošku vrhnout do svých vzpomínek a napsat nám na náš web hitradio.cz vaše historky na téma, pozor, tento týden, nejlepší spánek je ten pod širákem. Jo, teď úplně to slyšíte, cvrček kousek dál, nad hlavou hvězdy. Prostě, no nádhera. Kdo to zažil, tak ví. Máte z toho nějakou speciální historku? Pochlubte se na našem webu. Hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun. Pište, vzpomínejte a v pátek vyhlásíme vítěze. A teď jsou tu Depeche Mode.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Čo vzduši léčí, tak jako déš skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: si.
1: Posloucháte Hit Radio, za námi Poetika, mám pocit, že tě ztrácí. Krásné sváteční pondělí, pro vás samozřejmě, co máte volno. Je mezi námi část lidí, který do práce musí, jo? Ale to nevadí, to jsou ty lidi, kteří teď vědí, že bez nich se to prostě neobejde. No a vy, co máte volno, užijte si to i za všechny ostatní. Jo, kafíčko, nohy nahoře, pohodička, možná nějaký dezert, to vyběháte. Nebo vytančíte, to je další varianta. Za chvíli David Guetta, tedy Swims, k tomu Kelly Clarkson, nebo Tommy Cash.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
5: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
9: Jezdím u Nikotransu. To je 6 dní za volantem a 6 dní volna. Proto už tuhle sobotu vyrážím do Pacova, kde v 16 hodin startuje OMV mistrovství České republiky ve sprint motokrosu. Přidej se k týmu Nikotrans a nastav si režim podle sebe. www.nicotrans.cz.
10: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné pondělí, minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Evropu v červnu zasáhla historická vlna vedra, při které jen ve Španělsku zemřelo více než 1000 lidí. Zemi trápí horké epizody stále častěji a Barcelona proto zavádí nové opatření, které má ochránit pracovníky vykonávající práci venku. Rozdávají jim náramky sledující tělesnou teplotu. Pokud teplota dosáhne kritické hodnoty, zařízení vydá zvukový signál a začne vibrovat. Na plochu 4,5 tisíce hektarů se rozšířil lesní požár na jihu Francie, kvůli kterému se dnes třetí etapa cyklistického závodu Tour de France na francouzském území uskuteční bez diváků. Úřady podle agentury AFP kvůli rychle postupujícímu živlu evakuují na 10 tisíc lidí. Požár vypukl v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu. Šíří se s podporou silného větru, vysokých teplot a mimořádného sucha. A vydáme se také na tenis. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou, Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouskovou čeká Belgičanka Elise Mertensová. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Od této soboty 11. července nepojedou tramvaje v úseku Vozovna Střešovice Malovanka. Důvodem je modernizace tramvajové trati. Linka číslo 23 pojede v tomto směru po pozměněné trati. V obou směrech se pak změní trasy tramvají 25 a noční 97. Omezení potrvá do 17. července. Z Prahy Lucia Daňková.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: Dnes bude oblačno až zataženo s občasnými přehánkami. Odpolední maxima 23 stupňů Celsia.
10: Krásné dopoledne, 3 minuty po 10. hodině, krásné sváteční pondělí. Doufám, že máte volno. A teď One Republic.

things that I've got. Benson Boone, Féteru Hit Rádia, krásné dopoledne. A zázraky se stále občas dějí, minimálně na Hané, neuvěříte. V Olomouci u obchodního centra někdo nechal na střeše auta ležet tablet. Nechalo tam ležet v neděli. Krásný stroj za několik tisíc, jen tak položený, všem přístupný. Každý si ho z toho auta mohl vzít. A víte co? Nevzal. Nevzal, včera jenom někdo zavolal na policii, ať už si ho majitel vezme, nebo ho fakt nějaký nenechavec čmajzne. Tak policie zavolala majiteli auta, no ukázalo se, že tablet tam nechali děti. Může se stát, dobrý. Každopádně jeden zapomenutý tablet ukázal, že ještě pořád nekrademe všechno, co není přivázaný. Tak palec nahoru a jen houšť. Další hity, za chvíli DJ Sammy a teď je tady Xindl X a dovolená.

I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Rádio Vysočina.

0: DJ Sammy s námi na Hit Radio. A je tu! Dámy a pánové, zpozorněte, je tu totiž narozeninová ruleta, ano, vaše oblíbená záležitost. Budeme opět společně, v podstatě hrát, ale spíš se rodit pro voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky musíte zažít. Jestli hledáte inspiraci, co podniknout, tak na Slevomatu najdete tisíce zážitků pro každého. Od wellness pobytu a dovolených přes skvělé restaurace, po masáže, adrenalin i originální dárku, co opravdu potěší. Ale jediný váš úkol, pokud vy nebo někdo z vašich blízkých bude mít teď v následujícím týdnu narozeniny, Napište mi celé datum narození, jo, den, měsíc a rok na číslo 777-937-777. Jednoho z vás vyberu, tomu zavolám a získá jak voucher, tak taky mu zahrajeme song, který byl naprostá jednička v den, kdy se tenhle člověk narodil. Tak pište, buď vaše datum narození nebo někoho z vašich blízkých, kdo bude tenhle týden slavit, 777-937-777.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
5: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.
7: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.

0: Tohle show Linkin Park, vy posloucháte Hit Radio, máme tady další narozeninovou ruletu. Ano, se Slevomatem opět pro vás máme voucher na 5 000 korun a taky narozeninový song. Bylo to těžký, je vás spoustu, ale nakonec jsem vybrala SMSku od Káji. Kájo, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, já jenom nejdřív přečtu tu tvoji SMSku, jo.
1: Ano.
0: Ty jsi psala, můj milovaný manžel Petr 7.7.1982 a hned den potom mám narozeniny. Já 8.7. jen jsem se narodila o 10 let později. Je to tak?
1: Ano, je to tak, přesně.
0: Tak Kájo, jaký to je slavit takhle narozky s manželem? Děláte to spolu takhle ty oslavy?
1: No jasně, určitě. A ještě k tomu máme děti v červenci a v srpnu narozený, takže máme oslavy všichni v létě, je to super.
0: Hezky, takže a to jste měli nějak vypočítaný, nebo je to náhoda?
1: Ne, to byla velká náhoda.
0: Každopádně, voucher na Slevomat na 5 000 korun, ten je tvůj, nebo respektive tvýho manžela, to je jasný,
1: ano.
0: Jo? Jo.
1: Krásný.
0: No a aby jsme to jako oslavili úplně, tak prosím tě, já tady mám dva songy, které v ten den byly naprostý jedničky v hitparádách. V Americe to bylo Don't You Want Me od Human League, jo, to si dáme za chviličku. A v Německu to byl Paul McCartney a Stevie Wonder. To je tohle, jo. Human League zní takhle. Asi oba ty songy znáš. No a teď je na tobě, abys sobě a svému manželovi teda jednu z nich věnovala. Která to bude?
1: Tak prosím tu první.
0: Takže Paul McCartney a Stevie Wonder, jo? Tahle ta legendární klasika.
1: No, tak to nechte takhle, ano, klidně.
0: Dobře, dobře, tak jo, tak ji tam dáme. Nebo respektive chceš Human League?
1: No, ty jsi říkala, možná tu první byla Human League, asi jo, nebo
0: ano,
1: to nevadí.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: tak,
0: dobře,
1: tak
0: dáme Human League. Každopádně, Kaji, moc gratuluju, užijte si krásný narozeniny. Nemá se přát dopředu, takže nic nepřeju, ale užijte si to. Jo?
1: Děkujeme moc, díky.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak jo, je to tady, my si dáme narozeninovou. A vy všichni, co teď máte taky narozeniny, tak si to užijte a třeba to klapne zase příště. Teď už Human League, song, který byl numero 1 v Americe 7.7.82.

0: Kateřina Marie Tichá, Plamen na Hit Rádiu. No a dobrá zpráva, protože pokud si chcete nechat zahrát song, budete mít možnost. Ano, výjimečně, protože máme svátek, tak i dneska po 11. hodině hity k vaření. A to znamená jednoduchý princip, který znáte. Napíšete mi, co dneska vaříte, na to jsem dost zvědavá, jestli takhle o svátku vyváříte. A taky mi napíšete, co k tomu chcete poslouchat. Jo? Tak jo. Za 20 minut startujeme. Pište klidně už teď na 777-937-777, co vaříte a co u toho chcete slyšet. Uděláme si to prostě hezký, jo? Za chvilku Damiano David, Joan Osborne nebo Ray Dalton.
1: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Venku padají teplotní rekordy nebo leje? Schovejte se v příjemně klimatizovaném Freeportu. Už tento pátek 10. července startuje Freeport Friday a slevy napříč celým centrem. A bonus? Lind slaví 15 let. Nakupte na 450 korun se slevou 20% a vychutnejte si luxusní ledovou čokoládu. Freeport Fashion Outlet Hatě.
4: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
5: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
8: Hit Radio.
9: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Vysočina.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny

0: Semifinále Snapback ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné pondělí, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Lidé v Česku si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa, který je státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl před 611 lety pro své názory upálen v německé kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti Husinci na Prachaticku. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun od příštího roku. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání novely stavebního zákona. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů a zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. A pojďme také na sport. Fotbalové mistrovství světa zná za posledních 24 hodin další dva čtvrtfinalisty. Jsou jimi Norsko a Anglie. Dnes je ale v plánu jeden z největších šlágrů letošního mistrovství. Od 21 hodin na sebe totiž v osmi finále narazí Španělsko proti Portugalsku. O 2 hodin ráno se také utkají Belgičané proti domácím USA. A teď už se podíváme na počasí.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Dnes očekáváme oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami. Odpolední maxima do příjemna na 23 stupních Celsia.
7: Krásné dopoledne, 3 minuty po 11. Startují hity k vaření. Pište, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. 777-937-777. Těším se na vaše zprávy. A tohle jsou Imagine Dragons.

Rudimental Jazzly na taky Macklemore, Féteru Hit Rádia. Jsou tu hity k vaření, vypíšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat na číslo 777-937-777. No jako první splním přání Anetce, ta píše, a pozor jo, tam je to hodně divoký dneska. Máme nugetky, hranolky a kečup. Mhm, za mě naprosto fantastická volba, takhle v pondělí, co jiného si k obědu dát. No, Anetka by si přála Shakiru a Daj Daj.

0: Bibi Rexha Faithless na Hit Radio. Hity k vaření pokračují. Máme tady zprávu od Martina, který píše, že vaří, pozor, asi spíš peče, kachnu s houskovými knedlíky a pomerančovou vínovou redukcí. To zní skvěle. Jako fakt skvěle. Doufám, že to i bude chutnat skvěle. Přeju šťastnou ruku. Martin si přál něco staršího, něco, co vás rozproudí, a potom sám navrhl sestričku z Kramárov. Sestrička z Kramárov, jsem všetký Kramárov. Já myslím, že se to k tomu svátečnímu pondělí skvěle hodí. Dáme si Elán už za chvilku.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
5: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
4: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
5: Café-gusto.cz.
6: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
7: Dvakrát ohneš hřbet a máš česnek hned. Přijeďte si pro kvalitní český do svazku vázaný česnek, cena 75 korun za kilo. Prodej právě začíná v obci Hradec u Letče nad Sázavou. www.joseva.cz. Joseva.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Šinasky 1970 na Hit Radio. Hity k vaření v plném proudu, píšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Peťa s Aničkou a taky s Peťou dneska dělají společný oběd a dělají, prosím pěkně, telecí řízek s bramborovou kaší. Já přemýšlím, jestli můžete s řízkem někdy udělat chybu. Podle mě prostě ne, to je fakt naše národní jídlo. Chtěli by k tomu Only Girl in the World od Rihanny a víte co? Tak si jí dáme.

End of Beginning DJO Féteru Hit Rádia. K tomu samozřejmě hity k vaření. Teď si dáme zprávu od Lucky, píše: dnes bude uzená rýžová polévka, pečený králík s bramborem a zeleninový salát. Hele, vy máte dneska normálně nedělní obědy, to je skvělý, jako chválím naprosto. No a Lucka by chtěla Pedro, ať se trochu rozproudíme. Tak jo, tak se pojďte rozproudit.

0: Tak čo, rozhýbalo vás to Pedro za námi na Hitrádiu. A ještě stihneme splnit jedno vaše přání. Díky za všechny ty SMSky, za všechny ty věci, co vaříte. A tu poslední věnujeme Blance, která píše: dneska vařím rajskou omáčku s kuličkami z mletého masa a rýží. K tomu do zásoby pro svoji početnou rodinu raději ještě udělám šunkofleky, ať mi nepomřou hlady. No, spousta vaření takhle na pondělí. Tak Blani, ať ti to jde od ruky. A Blanka prosí o rybičky. 48.
1: Všechno v péči mám.
0: Tak si dáme tematicky léto už za chvíli.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Semifinále s Nebebex ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve
7: Under Armour makes you better.
6: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
11: Teď v létě?
12: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
13: Nahoru za zážitky.
14: Nahoru Resort Monínec.
13: Letní

0: dny pro celou rodinu.
1: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
0: Všechny atrakce najdete na www.nahoru.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech.cz dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 17. července v Jihlavském amfiteátru. Těšíme se na vás.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné pondělí, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují, protože se dny se zákazem prodeje střídají bez jasné logiky. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice zatím neshodnou. Kratší čekací lhuty osobní lékaři plynula návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky pro jednotlivce i firmy. Tyto nadstandardní služby placené klienty lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Fotbalové mistrovství světa zná za posledních 24 hodin další dva čtvrtfinalisty. Jsou jimi Norsko a Anglie. Dnes je ale v plánu jeden z největších šlágrů letošního mistrovství světa. Od 21 hodin na sebe totiž v osmi finále narazí Španělsko proti Portugalsku. O 2 hodin ráno se potom utkají také Belgičané proti USA.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
10: Dneska zataženo až oblačno, místy se vyskytne taky občasný déšť nebo přehánky, na východě Moravy a Slezska ojediněle i bouřky, nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 a na horách kolem 15. Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, minuta po 12. hodině s vámi stále Kateřina Pechová, taky další hity. Teď je tu Shakira.

0: Romantika jako blázen, Last Good Night, Féteru Hitrádia. No a ještě jsme dneska neprobrali Vary, tak co se zatím zásadního na filmovém festivalu stalo, jo? Otto Klempíř, ministr kultury, tam někde je, ale asi ho nikdo moc neviděl. Jarda Jágr je tam bez přítelkyně, ale holky, asi máte smůlu, protože zapíjí s kámoši syna. Miroslav Donutil tam odmítl, že bude pokračovat jako doktor Martin. A z Big Bird Party museli odnést modelku a moderátorku Andreu Verešovou. No a jinak, samý dekolt, večírky a jistota, že co se stane ve Varech, rozhodně ve Varech nezůstane.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Little Simsa, Burna Boy, Féteru, Hitrádia, krásné odpoledne. No pozor, pozor, protože zítra už rychlá pětka ve snídani šampionů. Ano, jedeme i o prázdninách a zítra ráno máte možnost vyhrát 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích. Kdo neví, tak pozor. To je totiž naprosto unikátní projekt, který spojuje hudbu a víno. To je naprosto dokonalý věci. Takže hudba těch nejlepších interpretů a víno těch nejlepších vinařství. Soutěžíme už zítra ráno v rychlé pětce, tak si to nenechte ujít. No a za chvíli už třeba Tayo Cruz, Sabrina Carpenter nebo Kabáti.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením vhodná pro citlivou pokoju.

0: pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
4: Venku padají teplotní rekordy nebo leje. Schovejte se v příjemně klimatizovaném Freeport. Už tento pátek 10. července startuje Freeport Friday a slevy napříč celým centrem. A bonus? Lind slaví 15 let. Nakupte na 450 korun se slevou 20% a vychutnejte si luxusní ledovou čokoládu. Freeport Fashion Outlet Hatě.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Dotace z FATRE jsou zpět.
9: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
8: Přesně tak. A to víš, že FATRE jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
9: Ti, co sousedům staví novostavbu.
8: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
10: FATRE. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. FATRE.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Hit Radio. Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

krása hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou.

0: Tayo Cruz a Dynamite, posloucháte Hit Radio. Už jsme si toho dneska řekli hodně, ale ještě jsme si neřekli to nejvíc zbytečný.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: V italském městě Eraclea blízko Benátek je zakázáno stavět hrady z písku. No, tak bacha, nebo vám ty bábovičky rozšlapou.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat. Hit Radio Vysočina. I didn't hear.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Better days are coming.

0: Jam od Kennedy a jeho Better Days. Posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. Blíží se 13. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, krásný zbytek svátečního pondělí, ať už máte volno, nebo jste třeba dneska mezi těmi málo, kdo jsou v práci. Užijte si hezké pondělí a přeju, ať potom do toho zbytku pracovního týdne vykročíte pravou nohou. Mějte se hezky do celé, třeba ještě tohle. Budou Cure, bude Mikael, budou Welshly Arms. Mějte se hezky, ahoj!
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
11: Jezdím u Nikotransu. To je 6 dní za volantem a 6 dní volna. Proto už tuhle sobotu vyrážím do Pacova, kde v 16 hodin startuje OMV mistrovství České republiky ve sprint motokrosu. Přidej se k týmu Nikotrans a nastav si režim podle sebe. www.nicotrans.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině těsně před zprávami je tady a nemám tady vůbec nic závažného, žádnou dopravní komplikaci, tak nadále jezděte opatrně a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest@stavby.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: 13 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Po téměř půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští poslanci na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. V Karlových Varech pokračuje mezinárodní filmový festival. Hlavní soutěž dnes nabídne bulharský snímek Bílé noci, černý prachy. Víc umělecký šéf festivalu Karel Och.
7: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků Mariny a Gošo sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby.
6: Doplním, že filmový festival potrvá až do soboty 11. července. Do Česka se opět pomalu vrací tropy. Po relativně chladném pondělí se postupně zase začne oteplovat. Ve zbytku týdne by mělo být většinou mezi 20 a 30 stupni. Od středy navíc ubyde i srážek. O víkendu pak bude převážně jasno a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 5 v Brně. Pokud nezvítězí o 30 a více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Zítra bude oblačno, ale odpoledne se nám to pravděpodobně začne vyjasňovat a teploty se v maximech budou pohybovat v rozmezí 25 až 28 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Vysočina.
0: Přeju hezké sváteční odpoledne takhle při pondělku. Posílám Davida Getu, já jsem Lukáš a budu tady s vámi až do 18. hodiny.

To je to Hit Rádia Vysočina, Billie Eilish. 13 hodin k tomu, skoro 9 minut. S vámi Lukáš. A přeju vám hezké odpoledne. Dneska pro mnoho z vás pravděpodobně volno, samozřejmě ne úplně pro každého volno, že jo, takhle při svátku, v obchodech, policisti, hasiči, v nemocnicích, na benzínkách, všude tam, kde se zkrátka něco děje, tak tam pravděpodobně to volno nemají, anebo aspoň zúžili nějaký směny. Ale vy, co máte volno, tak vás to evokuje někam vyrazit. To věřím tomu, že ano. A pokud máte nějaký tip, kam dneska při takovém celkem pošmourném a možná trošičku škaredém počasí vyrazit, tak mi to klidně můžete poslat na naše WhatsAppové číslo, které určitě dobře znáte, případně ho za chvilku připomenu. No a kdybyste třeba dneska chtěli vyrazit na nejvyšší ligu amerického fotbalu, tak určitě můžete. Ta se koná právě dneska tady v Jihlavě na stadionu Na Stoupách, tak určitě v 15.45 se tam na vás všichni budou moc těšit. A můžete zafandit, protože vítěz postoupí do Tipsport Czech Bowl. No a poraženému tomu skončí sezóna. Komu nekončí sezóna, jsou kvíni.

0: Věřím, že pokud právě teď jste jeli autem nebo někam jedete, tak jste si poklepávali nohou stejně jako já, protože tohle byla taková pěkně nakopávací písnička. A v těch nakopávacích písničkách budeme samozřejmě za chvilku pokračovat. Amerikyho Martina a k tomu taky připojím Elu Henderson. Takhle hrajeme jenom my, Hit Radio Vysočina. Tak buďte dál naladěni, přejeme hezké pondělí, hezký sváteční den a pokud možno, ať je plný pohody a bezvadných hitů.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost. Café

0: Oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café-gusto.cz.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Venku padají teplotní rekordy nebo leje. Schovejte se v příjemně klimatizovaném Freeportu. Už tento pátek 10. července startuje Freeport Friday a slevy napříč celým centrem. A bonus? Lind slaví 15 let. Nakupte na 450 korun se slevou 20% a vychutnejte si luxusní ledovou čokoládu. Freeport Fashion Outlet Hatě.
6: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
7: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen

Tak tohle byl na Hitrádiu Vysočina Enrique Martin Morales, který se narodil 24. prosince 1971. Je to tedy konkrétně Ricky Martin. Tak přejeme dobrý den a dobré odpoledne. Zrovna jsem se tady před chvilkou začetl do článku, jak zaručeně poznáte Čecha na dovolené. První znak jsou prý ponožky v sandálech, to je jasná věc, to známe, to už je starý. Další známka je taková, že prý umíme být hodně nervózní a hodně taky spíš náročný na to, že na předchozí dovolení to bylo tak a tak a my bychom to prostě chtěli takhle a takhle. Takže to je další znak a ten třetí, který tady vypíchnu, je, že si snadno a úplně jednoduše vozíme vlastní pálenku na večerní popíjení na balkoně v tom předpacným all-inclusive hotelu. Tak tohleto prý umíme jenom my Češi. Tak schválně, poznáte se v tom anebo nepoznáte? Já bych možná nějaký bod našel. Tady jsou Krištof, na viděnou.

0: Golden, tohoto je hit, který se stal opravdu celosvětovým fenoménem. No a naspívali ho vlastně fiktivní dívčí K-popová skupina a hlavní hrdinky úspěšného animovaného filmu K-pop Lovkyně démonů. Ještě, jestli máte chvilku čas, tak se můžu na to trošku zaměřit, jo, protože tohoto jsou vlastně tři děvčata, který tedy přes den v tom filmu zpívají a večer nespí, protože honí temné síly a démony. Takže pokud jste ještě neviděli tenhle ten film, tedy K-pop Lovkyně démonů, tak jste na tom stejně jako já, protože já jsem to vůbec nevěděl, že to existuje. Takže se na to můžeme večer společně klidně podívat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
7: Dvakrát ohneš hřbet a máš česnek hned. Přijeďte si pro kvalitní český do svazku vázaný česnek, cena 75 korun za kilo. Prodej právě začíná v obci Hradec u Letče nad Sázavou. www.joseva.cz. Joseva.cz.
8: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Moje velmi oblíbená Christina Aguilera, Beautiful. Nejenom, že ta písnička se jmenuje Beautiful, ale i Christina Aguilera je velmi, velmi beautiful. Za chvilku Green Day, taky Billie Eilish, no a my si taky už co nevidět, řekneme, co nového v dopravě, jestli tam není vůbec nic tím líp, a pokud něco máte, tak nám to klidně dejte vědět na našem WhatsAppovém čísle. No a chystáme taky pro vás další aktuální zprávy. To všechno už za chviličku, tak pojďme rychle zase na muziku, tady na Hit Rádiu Vysočina. Teď to hodně nakopneme, bude tam hodně velký BPM, tak jestli máte zrovna nohu na plynu, opatrně.

0: Hit Radio Vysočina, Green Day, Wake Me Up When September Ends. A teď se rychle jdeme podívat na nejlepší dopravní servis na Vysočině, ve kterém právě teď nemáme aktuálně žádnou dopravní komplikaci, takže i nadále jezdíte bezpečně a jezdíte opatrně, ale kdyby jen přeci tam byl nějaký problém, tak dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Hit

0: na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Vysočina.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Máme 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Úřad vlády dnes mimořádně zpřístupnil Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě. Slouží vládě k reprezentačním účelům a ubytování významných hostů. Palác je pro zájemce přístupný až do 18 hodin. Běžně nepřístupnou budovu v Praze úřad otevřel při příležitosti dnešní připomínky upálení mistra Jana Husa. Část Prahy dál zůstává bez teplé vody. Na vině je havárka potrubí a také odstávka zdroje v Mělníku. Bez teplé vody jsou teď tisíce domácností v Michli, Krči, Nuslích a Podolí. Dodávky by se měly obnovit nejpozději do dnešní půlnoci. Brazilský fotbalový útočník Neymar ukončil reprezentační kariéru. Stalo se tak po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále světového šampionátu, kdy Brazílie prohrála 1-2. Nicméně z 80 góly Neymar zůstává historicky nejlepším střelcem Kanárků.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Zítra bude stejně jako dneska oblačno, ale pravděpodobně se nám to začne zítra odpoledne nebo k večeru vyjasňovat, ale ty teploty i přes tu zamračenou oblohu budou kolem 25 až 28 stupňů Celsia.
0: Hit Radio Vysočina.
3: A za chvilku z muziky Poetika anebo taky One Republic. S vámi do 18. Lukáš a přeju pěkné odpoledne.

Do všech rádiových přijímačů na Vysočině jsme právě teď vyslali z playlistu Poetiku a blízko ve 14 hodin a 7 minut. Čína, ta je zase o krok napřed, zatímco my se tady ve vedrech ochlazujeme studeným pivkem na předzahrádce hospod, tak v Číně rozprašují vodní mlhu z mrakodrapů a jednou za hodinu vystříknou z těch mrakodrapů do ulic až 60 000 litrů vody. No ale teplotu tím srazí o 5 až 8 stupňů, což není vlastně vůbec špatný. Tak škoda, že nemáme mrakodrapy a škoda, že nemáme tolik vody. Tady jsou September, Hit Radio Vysočina, přejeme pěkné pondělní odpoledne.

0: Rádio Vysočina, Dangerous od Aikna, za chvilku třeba i Lady Gaga. Tradičně Vysočina Fest vychází datumově úplně stejně jako Beats for Love, ale já bych právě teď se chtěl trošku zaměřit na Beats for Love, protože by mě zajímalo, co v těch fanouškách Beats for Love zanechalo ten největší odkaz z celého víkendu. Pokud jste tam byli, tak mě opravdu zajímá, jestli jste si nejvíc užili vystoupení třeba Dimitri Vegas a nebo jiných interpretů, a nebo vás úplně nejvíc zarazil Jožen Zbažin od hrajícího kněze. To by mě opravdu zajímalo. Klidně mi to napište na WhatsApp, na e-mail, na Facebook, kamkoliv. Napište mi, co vás na tomhletom festiáku, tedy na Beats for Love, zajímalo nejvíc. A já vám za to posílám tady na Hit Rádiu Vysočina Lady Gaga a Abrakadabra.
1: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
7: Říkáš si, až od pondělí, až příští měsíc, až po létě? Je ti to povědomé? Ne, začni právě teď. Příští týden si nenech ujít naše sociální sítě Hit Rádia a vyhraj permice osobního trenéra, jídelníček na míru a proměň svůj sen ve skutečnost. Startuje totiž soutěž Jsem ve formě s fitness centrem Fit People. Fit People a Hit Rádio, protože nejlepší čas začít je právě teď.
8: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

My si sice užíváme sváteční den, ale ve světě se jede v klasickém tempu a ve sportu to není vůbec jinak. Pokud milujete fotbal, tak už dneska v 21 hodin hraje v rámci mistrovství světa Portugalsko se Španělskem. A co se tenisového Wimbledonu týká, tak v 16 hodin se proti sobě na kurtu postaví Madison Keysová a Linda Nosková a o 2 hodiny později také Jiří Lehačka s Alexandrem Zverevem. No tak my budeme fandit. A tady na Hit Rádio Vysočina hrajeme taky Evu Farnou.

0: Hit Radio Vysočina, taky Laureen. A ještě jednu pozvánku tady pro vás mám. V 16 hodin startuje boj o postup do finále nejvyšší české ligy amerického fotbalu. Tak určitě přijďte zaplnit tribuny Jihlavského areálu na Stoupách, protože právě dnes, přesně v 16 hodin, startuje tento boj Vysočina Gladiators a Přerov Mamuc. Tak doufám, že budete pořádně fandit a řvát, protože ten postup prostě musí padnout dneska. Takže chci slyšet ten řev až sem do studia Hit Radia Vysočina.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
11: Teď v létě?
12: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
13: Nahoru za zážitky.
14: Nahoru Resort Monínec.
13: Letní akce.

0: celou rodinu.
1: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
0: Všechny atrakce najdete na www.nahoro.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Pomalinko, ale jestli nám vrcholí ten prodloužený víkend, který je o to pondělí trošku delší. Každopádně my se za chvilku podíváme tady u nás na Hitrádiu Vysočina na další aktuální zprávy. A do zpráv ještě stihneme určitě Kylie Minogue, Lost Frequencies, anebo taky Eleny. Jediný, co chci právě teď na Hitrádiu Vysočina.

0: takhle hrajeme na Hitrádiu Vysočina. Kylie Minogue, In Your Eyes, za chvilku Red Hot Chili Peppers nebo Shakira, ale ještě předtím rychle taky dopravní servis. Nejlepší dopravní servis na Vysočině je právě teď tady a ani v této hodině nevidím žádnou dopravní komplikaci. Taky nadále jezděte v pohodě a bez žádných stresů a hlavně nohu z plynu. Jinak, kdyby něco, tak vaše dopravní info určitě posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Národní park České Švýcarsko je pod dozorem. Spolu se strážci v oblasti teď o letních prázdninách hlídkují také čeští a němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách nebo na koních. Vybrané lokality pak policie mapuje i s pomocí dronů. V Praze přistálo unikátní letadlo. Na pravidelný spoj z Toronta do Prahy vyslal kanadský dopravce speciál s poutačem na zimní olympiádu v Itálii. Ta už sice skončila, společnost nicméně letadlo ponechala ve speciálním dekoru, který se v Česku objevil vůbec poprvé. Chorvatsko bojuje s rozsáhlými lesními požáry. Na některých místech se plameny dostaly do bezprostřední blízkosti obytných domů a tamních obyvatel. Do náročného hašení se zapojily desítky jednotek hasičů, kterým práci komplikovalo sucho a také vítr, kvůli kterému se plameny šířily rychleji.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Zítra bude oblačno, ale odpoledne a k večeru se nám to bude pravděpodobně protrhávat, ale i tak ty teploty budou velmi, velmi příjemné, 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Vysočina.
0: A začínáme další hodinu, Red Hot Chili Peppers před námi, stejně jako Shakira, a do 18. hodiny s vámi Lukáš. Přeju pěkné odpoledne.

Krátce po 15. hodině vám přeju pěkné odpoledne z Hitrádia Vysočina. Dneska slaví Jirka Macháček, frontman kapely MIG21. A pokud byste chtěli vidět, jak ho naši kolegové, tedy konkrétně Markéta Šťáková a Milan Řezníček, vyspovídali, tak se můžete mrknout na náš Hitrádiový Instagram. Najdete nás jednoduše jako Hitrádio Vysočina. Tak se tam určitě mrkněte a pokud se u toho začervená nějaká slečna, protože Jirka Macháček nám tam skoro zlíbal Markét, tak to je všechno v pohodě. Co se prostě stává? I těmhle těm hvězdám. Tak Jirka Macháček na našem Instagramu určitě mrkněte.

0: No, co vám budu povídat, málo jsem rozlámal židli tady ve studiu Hitrádia Vysočina. Chtěl jsem jenom říct, že Linkin Park samozřejmě jsou naše velmi oblíbená kapela, respektive té mojí věkové kategorie oblíbená kapela, protože prostě my jsme na tom vyrůstali, že jo? A teď jsem koukal na internet, frontmentka kapely Linkin Park Emily Armstrong po skončení světového turné se pochlubila na Instagramu fotkami, kde vlastně potvrdila vztah se svou aktuální a novou přítelkyní. Takže jsme rádi, že láska kvete, což je dobře. A my si za chvilku dáme další hity. Na Hit Rádiu Vysočina budou Rehab, In My Head, anebo taky Činasky. A slovenský Clean. Tak už za chvilku na Hit Rádiu Vysočina. Hezké odpoledne.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii.

0: Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Vysočina Rehab právě teď těsně před 16:30 a taky už se vám někdy stalo, že jste třeba přijeli na pumpu a chtěli jste si třeba jenom přenastavit navigaci a nebo jste si potřebovali jenom třeba odskočit na záchod, tak na tyhle ty věci si dejte pozor v Rakousku, protože kousek od Vídně je taková pěkná benzínová pumpa, kde po vás chtějí platbu i za to, že jenom projedete nebo že tam budete klidně jenom chvilku stát a třeba si něco přenastavujete v telefonu, jo? Protože jeden jistý pán, Jacob P., má zaplatit 372 euro, tedy 9000 korun, za to, že u té pumpy se zdržel pouhou minutu a 28 vteřin. Prostě co si budem povídat, když neprodáme ten benzín nebo naftu, tak aspoň zpeněžíme to stání, což dává rozum, že jo? To je podnikatelský záměr, panečku. Za chvilku Bruno Mars a teď už pode mnou hrajou taky R.E.M. Tak pojďme na to.

0: Pěkně letně roztancované Hit Rádio Vysočina, za chvilku Rosalind, anebo taky Sigma. A já vám musím doporučit podcast našeho sesterského Hit Rádia 90, který se jmenuje Vypalovačka. Pokud máte rádi podcasty, tak tohoto opravdu musím doporučit, protože je to naprosto perfektní a skvělý. Ten předposlední díl se zaměřuje na české 90kové seriály a ten nejaktuálnější 11. díl se zaměřuje na Madonu, vlastně na ženskou, která v 80kách a 90kách měnila pravidla pop music, provokovala, posouvala hranice a dokázala si kolem sebe vybudovat značku dávno před érou sociálních sítí. Takže jestliže máte rádi podcasty, tohleto je něco pro vás. 90ky a Vypalovačka.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 17. července v Jihlavském amfiteátru. Těšíme se na vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
7: Venku padají teplotní rekordy nebo leje. Schovejte se v příjemně klimatizovaném Freeportu. Už tento pátek 10. července startuje Freeport Friday a slevy napříč celým centrem. A bonus? Lind slaví 15 let. Nakupte na 450 korun se slevou 20% a vychutnejte si luxusní ledovou čokoládu. Freeport Fashion Outlet Hatě.
8: Jezdím u Nikotransu. To je 6 dní za volantem a 6 dní volna. Proto už tuhle sobotu vyrážím do Pacova, kde v 16 hodin startuje OMV mistrovství České republiky ve sprint motokrosu. Přidej se k týmu Nikotrans a nastav si režim podle sebe. www.nicotrans.cz
9: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Jeden z největších hitů kapely Black Eyed Peas, Pump It, za 10 minut 16 hodin. Black Eyed Peas spolu vystupovali naposledy někdy v prosinci roku 2025, od té doby zase nic. Mezitím probublala taková informace, že by se snad mohli dát zase v tom původním, v té původní sestavě zase trošku dohromady, ale zase to nějak vyšumělo, takže jenom taková informace probublala a kdo ví, jak to všechno bude. Každopádně, kdyby se to opravdu stalo, tak by to bylo naprosto famózně, naprostá pecka, protože Black Eyed Peas opravdu v té původní sestavě byly to opravdu top. Takže budeme doufat, že to spojení nakonec zase klapne, protože Fergie do Black Eyed Peas prostě patří. Tady je Pokáč.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině v Jihlavě v Žižkově ulici u křižovatky s Rantířskou bourala dvě osobní auta. Projedete s omezením, tak na to určitě dejte pozor. A další vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest@stavby.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
6: 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Zítra oficiálně startuje druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol. Konat se bude až do konce července ve vybraných vojenských prostorech. Čtyřtýdenní intenzivní výcvik je určený pro studenty starší 18 let, kteří v případě úspěšného absolvování získají osvědčení a také finanční odměnu. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatý program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, to ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
7: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
6: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou Hradozámeckou nocí. Jezdíte rádi na kole a baví vás policie Modrava? Pak můžete obě záliby spojit a vyrazit do Kašperských hor, kde se chystá unikátní cyklostezka. Trasa dlouhá 23 kilometrů vás zavede do míst, kde se oblíbený český seriál natáčel. Na radnici v Kašperkách pak bude k vidění výstava fotografií pořízených přímo během natáčení. Fotbalová Sparta před zahraničním soustředění protřídila kádr. Na soustředění do Německa s týmem neodcestovali čtyři hráči, kteří mají povolení hledat si nové angažmá. Birmančevič, Kobalt, Garcia a Tuči. V kádru navíc chybí také Rahmany a Kairinen. O jejich nových působištích už se prý jedná.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Báře, díky za zprávy a teď už rovnou taky na počasí. Zítra bude oblačno, odpoledne se nám to bude pravděpodobně protrhávat a teploty budou celkem fajn, 25 až 28 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Vysočina.
0: A začínáme další hodinu, konkrétně 3 minuty po 16. Vás zdravím a posílám Cyrila a Stumbling.

zpěvačka Sia a Give Me Love, Hit Radio Vysočina při pondělku s vámi. No a dneska samozřejmě státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. K tomu také si připomínáme a slavíme Mezinárodní den líbání, taky Světový den Tibetu a taky den smaženého kuřete. Tak ten, kdo vymyslel, že na státní svátek upálení mistra Jana Husa budeme ještě si připomínat den smaženého kuřete, tak ten by měl dostat opravdu stehínkem po hlavě. Tady je Enrique Iglesias, Hit Radio Vysočina, přejeme hezké odpoledne.

0: Blaze of Glory, John Bon Jovi. Na Hit Rádiu Vysočina. Úžasná muzika. Za chvilku si na Hit Rádiu Vysočina dáme Calvina Harrise, jednoho z hlavních headlinerů festivalu Beats for Love, který se uskutečnil v doznívajícím víkendu. A zahrajeme si taky Terku Maškovou, písničku Náš příběh, kterou vlastně jsem slyšel i živě, je to 14 dní zpátky, kdy jsem vlastně dohrával její koncert jako DJ na jednom pouťovém pódiu, tak 50 km tady od Jihlavy, směrem na České Budějovice, obec Kardašova Řetice, nebo už teď město vlastně, tak tam jsem dohrával ten koncert a musím říct, že vytvořila perfektní atmosféru, plnou opravdu jako krásných emocí a myslím si, že ta Terka to opravdu jako hodně daleko dotáhne. Sice cesta je trnitá, jde to pomalinku, ale myslím si, že si nabírá svoje fanoušky a posluchače a opravdu si myslím, že má velkou budoucnost ještě před sebou, protože zpívat umí, je sympatická, fajn, takže rozhodně Náš příběh si za chvilku dáme na Hit Rádiu Vysočina.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby.

ruky. Guest@stavby.cz. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána a

Na Hitrádiu Vysočina Alex Warren, Ordinary. Víte o mě, že mám rád hrady a zámky, už to tady vyprávím nějaký ten rok. No a právě i tuto sezónu si myslím, že je na co se těšit. Zámek v Telči prošel rozsáhlou obnovou části prohlídkové trasy věnované posledním majitelům z rodu Podstasky Lichtenstein. Návštěvníci si tak můžou prohlídnout autenticky obnovené interiéry hraběcího bytu. No a pokud byste třeba chtěli vidět něco dalšího, o kus dál, tak oblíbené noční prohlídky se vracejí také na hrad Lipnice nad Sázavou. Návštěvníky při nich provede přímo Jaroslav Hašek, který na Lipnici dokončil svůj slavný román Osud dobrého vojáka Švejka. Ty noční prohlídky konkrétně budou 18. července, 1. srpna, 14. a 15. srpna. No a další novinkou, kterou určitě můžete navštívit, třeba v Náměšti nad Oslavou, je zpřístupnění královského apartmánu na zámku, který je úplně až nahoře, je k tomu asi stovka schodů, takže i tohle to bude taková novinka tady u nás na Vysočině, kam můžete třeba případně vyrazit. Tak vám přeju hodně kroků do dalších schodů k dalším hradům a zámkům tady u nás na Vysočině a věřím tomu, že se o víkendu na nějakém takovém místě určitě potkáme. Tak se budu těšit a teď posílám další muziku.

0: Čamba Vamba na Hit Rádio Vysočina. Při pondělku přeju pěkné odpoledne a dneska už jsme si připomínali to, že Jirka Macháček, herec, zpěvák a taky písňový textař a moderátor slaví dneska 60, slaví narozeniny, ale není jediný, kdo dneska slaví, protože těch oslavenců je dneska mnohem víc. Třeba George Bush, 43. americký prezident, taky slaví americký herec Sylvester Stallone, taky filmový a divadelní herec Alexej Piško, taky slaví 50 Cent, americký rapper a zpěvák, anebo taky anglická zpěvačka Katie Nash. Tak to jsou oslavenci toho dnešního dne. Tak přejeme všechno nejlepší a už za chvilku z dalších hitů na Hit Rádiu Vysočina Krištof anebo Tom Odell.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Dvakrát ohneš hřbet a máš česnek hned. Přijeďte si pro kvalitní český do svazku vázaný česnek, cena 75 korun za kilo. Prodej právě začíná v obci Hradec u Letče nad Sázavou. www.joseva.cz. Joseva.cz. Dotace z Fatre jsou zpět.
6: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
5: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
6: Ti, co sousedům staví novostavbu.
5: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
7: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
8: Hit Radio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

při pondělním odpoledni. Ladíte na Hitrádiu Vysočina Morčíbu a za chvilku si dáme třeba Rudimental nebo taky Milesa Smitha. No a já vám už taky po 17. hodině prozradím, jak si vyhrát lístky na festival Hudba na Vinicích. Je to strašně jednoduchý a takže vlastně proto skoro nemusíte nic dělat. Ale všechny podrobnosti a informace vám prozradím už po 17. hodině. Tak buďte dál na ladění a já vám posílám další hity.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině těsně před 17. hodinou. Na Třebíčsku v Rouchovanech bourala motorka, projíždí se kyvadlově, buďte v tomto místě opatrní a další vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Býteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Býteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, UniCredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
7: 17 hodin, pěkné odpoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Po téměř půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí v úterý ráno čeští politici na summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. V Česku chybí asi 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, řekne mluvčí policistů Violeta Siřišťová.
8: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
7: Krev chodí pravidelně darovat nejen policisté, ale taky hasiči nebo záchranáři. Ukrajinské drony dnes zasáhly rafinérii v ruské Omské oblasti. Leží na Sibiři asi 2,5 tisíce kilometrů od ukrajinských hranic. Šlo tak o jeden z ukrajinských úderů s nejdelším dosahem od začátku ruské invaze. O napadení drony dnes informovaly i ruské regionální úřady. Tenistka Karolína Muchová bude mít v úterý šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Japonkou Naomi Osakaovou, postavenou o 4 příčky níže.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Úterý bude oblačno a odpoledne se nám to bude protrhávat a teploty budou naprosto perfektní 25 až 28 stupňů Celsia tady u nás na Vysočině.
5: Hit Radio Vysočina.
0: Ještě hodinku máme před sebou, tak si pojďme společně užít i se skvělou muzikou Kamrat a taky Felix Jean.

kamaráta Be Mine. A právě teď koukám na hodiny 8 minut po 17. hodině a už zítra si ve snídaní šampionů na Hit Rádiu Vysočina můžete vyhrát lupeny na festival Hudba na Vinicích, který spojuje víno a hudbu. A to je moc příjemné spojení. Novinka letošního roku jsou koncerty MIG 21 a taky Davida Kolera. A pokud vás to zaujalo, tak stačí zítra mezi 7 a 8 hodinou raní po výzvě zaslat SMS-ku ve tvaru Chci soutěžit na 777-937-777. Pokud byste chtěli vidět víc info, tak stačí zajít na www.hitradiovysočina.cz.

0: Dua Lipa Training Season, a to je písnička, která pochází z jejího třetího studiového alba Radical Optimism, a pokud byste ho třeba si chtěli poslechnout úplně celé, tak můžu vřele doporučit. Mám ho doma na vinilu, dokonce i v takový jako extra verzi, takový barevný, a musím říct, že tohoto je jedno z těch alb, který se opravdu povedlo. Za chvilku Train a taky Shakira na Hit Radio Vysočina.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Vítám Féteru Richarda ze Slevomatu, který nás chodí pravidelně inspirovat ohledně zajímavých zážitků. Ahoj!
2: Ahoj Kubo, ahoj všichni, děkuju za uvítání a já rovnou začnu. Dneska se dozvíte jednu speciální zajímavost, která mě dostala, a je ze světa vlastně lidský psychiky nebo psychologie.
1: No tak počkej, to jsem zvědavej, povídej.
2: Na mě totiž vyskočil článek, že existuje věc, která je lepší než zážitek. Ať už výlet s rodinou, bungee jumping, masáž, jakýkoliv. Víš, co to je?
1: Počkej, nějaká věc, která je lepší jak zážitek, jo? No to ne... Pivo?
2: No, o tom by se dalo polemizovat, ale vědci tvrdí, že je to těšení. Že to, jak se těšíš na něco, ti přináší víc čistého štěstí, než ten zážitek sám.
1: Hustý.
2: Jsou na to výzkumy, že největší radosti vlastně dělá to, jak se na něco těšíš. To mi přišlo hustý a říkal jsem si, že vás tím musím oblažit.
1: No tak to je vlastně hezký, no, protože vlastně těšit se můžeš i docela dlouho, že jo? Vlastně díl, než trvá ten zážitek.
2: Jo, a lepší je údajně se těšit na zážitek, než na věc.
1: No takže nakupujte zážitky a navíc s co největším předstihem, protože pak budete mít v ceně i víc těšení.
2: Přesně. Slevomat, největší dodavatel těšení na světě.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
5: Teď v létě?
6: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
7: Nahoru za zážitky.
8: Nahoru Resort Monínec.
7: Letní aktivity park, jede naplno.
8: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
7: Maxi skluzavka.
8: Lanový park.
7: Elektrokoloběžky.
8: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
7: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
8: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
9: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

půlnoc za námi. V nás ještě stále rezonuje Vysočina Fest, který vlastně v tom uplynulém víkendu tady rozohnil celou Jihlavu, protože spousta interpretů, spousta lidí, spousta dobré hudby, pití, možná i třeba nějakých gastro zážitků. Zkrátka a dobře, opravdu to bylo pěkné, krásné a všichni si to moc užili. No a pokud byste chtěli vidět videa z Vysočina Festu, tak samozřejmě můžete zajít na naše sociální sítě, konkrétně třeba i na Instagram Hitrádia Vysočina, protože tam je spousta různých videí a já jsem se před chvilkou bavil nad jedním videem, na co máte chuť, respektive doplňte to, na co máte chuť. A ty odpovědi byly naprosto luxusní, takže všichni, kteří se zúčastnili těchto odpovědí, musím říct, že jste mě opravdu hrozně pobavili. Skvělý to bylo, takže jestli to chcete taky vidět, rozhodně se pobavíte. Takže Instagram Hitrádia Vysočina a tady vám posílám Aleph Harben Baby Goodbye a za chvilku taky Coldplay.

0: Coldplay, za chvilku třeba Kaskáda nebo Benson Boone na Hit Radio Vysočina. A dneska slavíme 10. výročí vydání verze hry s Pokémony firmy Nintendo nazvané Pokémon Go, určené pro chytré mobilní telefony, která spustila celosvětovou mánii. Tak vidíte, to je taková další zajímavostka k tomu dnešnímu svátečnímu odpoledni s datem 6. července. Toto utíká, co? No nic, prázdniny jsou na svém startu, my si z dalších hitů určitě vychutnáme právě zmiňovanou Kaskádu nebo Bensona Boona.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 17. července v Jihlavském amfiteátru. Těšíme se na vás.
8: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
9: Orient Space. Tradiční thajské a ajurvédské masáže v Jihlavě. Přeneste se do světa hluboké relaxace. Uvolněte napětí a získejte zpět životní energii. Orient Space. Zažijte doteky plné probouzející vitality v novém masážním salonu Orient Space v Jihlavě na Masarykově náměstí 13. Orientspace.cz. Dopřejte si masáže od 650 korun s možností zakoupení dárkového voucheru.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Hit Radio Vysočina, Bruno Mars a The Lazy Song. No a my už pomalinku jsme taky ve finále toho dnešního pondělního odpoledne, takhle při svátku. Pode mnou už hrajou Linkin Park, za chvilku Kateřina Marie Tichá, nebo taky Meduza a James Carter. Ještě to stihneme do 18. hodiny. Tak vám přeju hezký zbytek toho dnešního dne a zítra, ať se vám dobře v práci pracuje. Mějte se fajn, ahoj!

0: náladu. Zlepši si náladu.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Vysočina.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

0: Fajn. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Máme 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Někteří obchodníci už zahájili letní výprodeje. Vybrané zboží se dá sehnat se slevou až 70%. Týká se to nejen letního oblečení, ale také třeba sportovního nebo kempingového vybavení. Většina slevových akcí potrvá do konce srpna. Mimořádně pikantní fotbalový zápas dnes čeká světový šampionát. O postup do čtvrtfinále si to dnes rozdá Portugalsko a Španělsko. Zápas týmů z Pyrenejského poloostrova začne v 9 večer našeho času. Hrát se bude v Dallasu. No a závěrem ještě počasí. Zítra u nás bude zpočátku polojasno nebo oblačno, odpoledne pak zataženo a objeví se i přehánky, výjimečně slabé bouřky. Na teploměrek naměříme mezi 26 a 30 stupni, na horách kolem 24 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
8: Jezdím u Nikotransu. To je 6 dní za volantem a 6 dní volna. Proto už tuhle sobotu vyrážím do Pacova, kde v 16 hodin startuje OMV mistrovství České republiky ve sprint motokrosu. Přidej se k týmu Nikotrans a nastav si režim podle sebe. www.nicotrans.cz.
9: Dotace z Fatre jsou zpět.
10: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
9: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
10: Ti, co sousedům staví novostavbu.
9: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
11: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
1: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
0: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café.gusto.cz
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Dotace z Fatre jsou zpět.
7: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
6: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
7: Ti, co sousedům staví novostavbu.
6: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
8: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio Vysočina.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 17. července v Jihlavském amfiteátru. Těšíme se na vás.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Hit Radio.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože,

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Dvakrát ohneš hřbet a máš česnek hned. Přijeďte si pro kvalitní český do svazku vázaný česnek, cena 75 korun za kilo. Prodej právě začíná v obci Hradec u Letče nad Sázavou. www.joseva.cz.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: Café-gusto.cz

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio. Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
4: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
5: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
4: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
5: Café

čarejší produkce šla do bezvědomí. Nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám, patříme do svazu.